naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Kapela Green Day, počúvate Rádio Rock, Lenka a Tomáš opravujú dobré ránko, máme pol siedmej. Poslali ste si SMS-ku?
1: Keď vám zavoláme...

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď možná.

0: Toto je Rocktober v Rádiu Rock.
1: Konec!
2: Omyl! To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!